Převajč glasbe. Převajč glasbe. Tudi poleti. Tudi poleti. Poleti. Mi smo Salomon. Disco X on the